Sedeli v parku, ona a on. Slunce už haslo, jak lampion. Pohlédla na něj a sladký zvon, až v kostech cítil znít. Měl rovnou odejít, sám a někdy zpět, vědět, že jak mlýn se točí svět. Okolo řeky šli pak dál, ten zmatek

těla v peřinách, tak jenom rukou lehce mách a nechal všechno být. Ale ztratil se jeho klid, tak jak